Poušť. Desert Sky. Byli jsme s Yellow Sisters v Egyptě. Aléně vyšla nahoru na kopec. Měli jsme večeři připravenou v poušti. A když scházela, tak přišla s takovou melodií. A my jsme se do ní postupně napojili a

má určitý problémy, každý má svý problémy. Ale už se to vleče hrozně dlouho, má svou holku, platinová blondýna s drápkama, celá bílá, průsvitná. Když sedí v baru všichni na ní civi, chlapí posílej dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. On jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele vole, která jako to čumím, ale ty seš celá.

druhým a sám je do sebe házel vo závod, aby vydržel všechny ty pohledy, který jeho milou svlíkali, a byl tam hostitel a ten k ním přišel, vrátil se k němu a řekl mu, hele vole, teda jako ta tvoje, jako normálně, jako vyzývá, tam máš barna pravá, nebo jsou jaký zavě, ale to je jedno, jako o tom bych se chtěl vědět, ta tvoje, ty vole, ta tvoje, to je

asi dám, ale nedávno jí to řek, jen se usmála a koukala do nebe, která tohle pro něj není. A radši si dá někde pivo se známým, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravej a jedinej. Opravdu, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravej a jedinej, koho chcem.